dobré vlasy, z lepoty nechta našeta. Tě ty navždy. Zdůranu, dobré vlasy, z lepoty nechta našeta. Tě ty navždy.

oblévat si v lepoty nechta našete. Tě ty navždy stůranu oblévat si v lepoty nechta našete. Tě ty navždy